0: budu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
1: Stop!
3: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
1: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No a děti, to mi nemůžete dělat. Něco točí má najednou zase něco jiného.
3: Irmičko, no, prosím tě, seš zlatá, seš sladěnka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Yeah. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? Yeah. A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára. Yeah. Tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
1: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. Tak moment, on včera byl nalitej.
3: Jo.
1: Jo?
3: No.
1: No ale proč otvíral okno?
4: Já
1: bych byla ve obraze.
4: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
3: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
4: Ano.
3: Hodil to za hlavu.
1: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi.
4: Pojďme točit, pane režisére, čas letí.
1: No dobře, no.
4: Kuku, čtvrt na sedm.
3: Tak. Ano. Tak se hezky soustřiďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš? Cože?
0: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyš. Ale jo, slyším, ale špatně.
3: Stop.
1: Jsi daleko.
3: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
1: To... Já neumím text.
3: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele. Já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
1: Ano.
3: Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: Děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu lucernu.
4: Já na nic jiného nemyslím.
3: No.
1: A já se na něj koukat
3: no, tak
1: nebudu,
3: no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
5: Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Jak v dálce bučí stádo krav.
4: Stop.
3: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
4: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere. Já to nestihnu, to představení.
1: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
3: No, ale...
1: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
3: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
1: No tak vidíš. Jo?
3: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Chápeš? Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Klid, děti. Jak to dotočíme? No. Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si tu větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
2: Ude.
3: Tak, pojďte, děti, jo?
2: Ude.
3: Teď už to máme, tak
2: to ude.
3: Klap. Já už jsem se. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
0: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
1: nevěděl bych pak.
0: Uletěl mi pták.
4: Já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
3: Ten kanár přijde až potom.
1: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo. Tak kanár nelítá, no to.
3: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se, tak. Klap. Akce.
0: Vrátil se. Viděla jsi ho?
1: Neviděla, já nemám brýle.
0: To si je vezmi, miláčku.
1: No já jsem ji někde tady nechala.
0: Se po nich podívej.
1: Ale no jo, to... No. Podívám, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
4: Viděla jsi ho?
1: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

0: Pro mě teda taky.
1: Ta byla bezvadná,
0: to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Tak

0: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat, ta vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Viktor Kažiškov v Jablonci, aha. A mi dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
0: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...

0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to. Jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby. Nejsem ze šaškárny převlečený, nic. Vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: Oj, to je jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírali lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na foliman se propíchaný větvem a pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je to na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11. do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
1: Dneska. To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid, hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od země? To je dálka, co?
1: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jen na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. Tak... To tak jako zajímá trošku. No. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takový.
1: Vagón?
0: No, jako vagón, jo, železniční vagón, no, bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenýrek. No, to jsou trable.
1: To jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete. Přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: To nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábů pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: Hergol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebo sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Preze. Tak řekněte nějaký vtip o nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
0: no.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven.
1: Jo? Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Je!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenatřu.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde do nedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale Holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: Vidíte co? Co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. Dva dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel jí odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlatáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Ale možná je to urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni, otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptěl. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žálil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. Holoubí duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš druhý 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj, jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
4: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějakej syčák mazaná a ho mrsknu daleko od břehu.
3: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
4: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
3: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
4: Ten už se k vám nevrátí,
3: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě.
4: Vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
5: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
4: Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
3: zlobil se Hasan.
4: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
5: Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád.
4: Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
3: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pušte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl, a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažili život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslili, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve chrapí škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Udechl si. A obrátil se k Nubisi. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné, přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál a pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.

holka s paloukem bílá jako sníh, tam bych se nehněval, byl bych

0: Klaus, Francimora, Olda, Kaiser.
1: Čarodějku jejich mámu Halabábu Jana Singová.
2: My jsme zpívající čtvrtá třída.
3: Bandu loupežníku Jiří Vimr hlídá.
4: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
5: A řada dalších herců se hraje vám komedii.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Že to budeme, Aleka?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost tvé mačičky.
2: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
1: Chebdí.
2: Černýš. Komonice. Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
2: Jojo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já ze mě.
0: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměla.
3: Lola, pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu,

0: Časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
1: Jo.
0: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edu Danta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
1: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
0: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edu Dant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Krásný vzhled.
1: To je nadělení. Chlapečku, vy můj malý. Tvej čert, aby ho vzal. Dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
2: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
3: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
4: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
3: Mm-hmm.
1: Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu? To vyčaruju.
3: Mm-hmm.
1: Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom... No, nejspíš vytáhnu z komory koště.
4: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
3: Ale teď mě neunese.
1: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
3: Za mlada.
1: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do richtiku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu 5. a dnes přibyli 2 nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrkábr, hati pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš. Ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla 8. Vezměte se vždy 2 a 2 za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne věštěvej!
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrelá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dotaz?
3: Jo, tady!
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich!
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fufrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: Ať mi to ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do deseti, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece. No prosím.
5: Yeah. Hm?
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku.
6: Mm-hmm.
2: A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
6: Tamhle tím směrem jsem zahlídl mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh.
6: Mm-hmm.
2: Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
7: Děkuji.

knížata nemají nás v moci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den,

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
2: Jo.
0: Zůru chaso od rány. Bum. Jde se do roboty.
3: Jen tiše.
4: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opět pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byly loupežníci. Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
4: Tiše. Povídám ticho, bando. Jo.
5: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
4: Je.
5: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
4: Jo.
5: Ostatní si připraví bambitky. A týky.
6: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej cizáku, nebo jsi synem smrti.
7: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
6: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
4: Těší mě.
6: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
7: Dovolte, abych vás opravil. Nejsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ně hledám přístřeší.
6: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř. Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
4: Už běžím.
6: Upečeme ho školákům na rožně.
7: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
6: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
7: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
6: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperháci a Vrahomorického.
7: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
6: Ale kdepak, tohle je jenom memoriál Babinského. A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech. Vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
7: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
6: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
4: To jo.
6: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
7: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečínku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
6: Cože?
7: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
6: To je rebelie.
4: Jo.
6: Počkej, kam jdeš?
7: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
6: Nikam, stůj. Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 saul a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
8: Tady.
7: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
6: Pozor, ať neveme do zaječích.
7: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
6: Zhoním, kokrhlíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
9: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
6: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
10: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme,
2: šlapeme do pedálu, šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
11: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
12: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
11: Kdyby se vzal v lese motocykl?
12: Tak se koukni, jak to štípe, jako na závodech.
11: Ohromé, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
7: Není čas na otázky, Edurante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho nám létací koštěm.
11: Nemůžu.
7: Proč?
11: Nepodařilo se mi opravit závadu.
13: Pro pána.
12: Kluci, pojďte se podívat. Loupežníci se jedou na kole.
14: A co jich je? Jů 20. Hopi nejmíš 50. Je jich jako máku.
11: Co my si teďka počneme, brášku?
7: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocykl. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edurante, jeď.
11: Jo.
12: Stejně nás doženou. Koukněte si, jsou tím dál tím blíž.
7: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
12: Povídám, že je máme hnedle v patách.
11: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
7: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
12: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
7: Co to povídá? Já špatně slyším.
11: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykoubat. Mám to. Šňupací tabák.
12: Tak už je začarujte, hennajs, nebo je s náma amen.
11: Franci More, začni, já se přidám, jo?
7: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
11: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.
15: Čupák.

0: kýchají, až se ohýbají, hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
2: Já už jsem...

0: Oj, vy mladí hrdinové věrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celerinio. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosta, milevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spál bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z kloubíčky vlny.
0: Oh, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rovinka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
2: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Dudante,
3: aha,
2: dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
4: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
5: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
5: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
4: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
4: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
4: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
4: No tak já ho teda vzbudím sám. Franci Móre! Franci Mórové!
0: No.
4: Kam pak zalézt, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
4: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
4: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
4: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
4: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
3: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
4: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
4: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
4: Co, když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
4: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
4: Na vysokém sloupu?
3: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
5: To je jako nějaká pevnost.
0: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
5: Což?
0: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
1: Ubohý Francimor.
0: Tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
1: Já vás zapřísahám, Eduda. To myslíte taky na nás. Jde přece o staroslavné město Kotrlec.
5: Jo, ale jak, pane Brumajzel? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
0: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
5: Ale co moji spolužáci?
0: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
5: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzel.
4: Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildil Bumovi.
0: Přeju vám hodně štěstí, pane Dudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne,
2: ano.
1: To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
3: Ano.
0: Co jste to přinesli? Vy mezuláni.
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
3: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal. A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
3: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, tilpasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. A podívej se na ní tím svým křipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka, ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. Na mě hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrská jako píďalka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo... Klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnili nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon a jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Auwiedersehen.
1: Cerdo! Chyť ho!
0: Stůj, pidi mužíku! Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný. Jak bych to řekl? Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové? Já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Jak on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky si tu, Franci More, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? Dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
5: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi stoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán Mrtvý Bill, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima, stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl! No to kdo víte, zvědaví v školách, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na té kysincerité k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne Mrtvý Bile. Šimandl, šimandl, co to bylo s tou ebenou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán Mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním vokem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Onem to víko zaklapni, slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: Teď, co to bylo?
4: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhána, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak zahadí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás roztříští ho skaliska.
4: Tak napněte plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edudante?
6: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat z vychřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš, hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, že jste ho živně viděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
8: Pryční, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen se naberu víc dechu. No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
8: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Je, já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrom do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
9: Ty bídáku! Zlosine, pusť mě ven. Roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
10: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý. Sire Edudante, blahopřeju vám.
6: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavy, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
1: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Dneska nám každá pomoc.

0: Sir Daleofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, Maria, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí z okra místo, aby mi pomohl.
1: Vaše královská úchvatnost, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
1: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty učíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Sir Daleofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
2: Vaše královské otilosti, jsem známý badatel doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor? Mm-hmm. To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
2: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní ale moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
2: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
2: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem.

0: ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
1: Francimore, Francimorku, slyšíš?
2: Kdo je to?
0: Ju.
1: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
2: To zrovna. Abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
1: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
2: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
1: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
2: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky. Je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
2: Jen aby. Dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
4: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmout.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
4: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
4: Co?
0: No, že jde pak měl princezny. No.
5: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
5: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerdaleofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste? Proč tu ještě okouníte?
5: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
3: Než totiž práskneme do bod.
5: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
3: My vám přejeme na do smrti dobré chutnání.
5: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr
3: Edudant
5: a Francimor.
0: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
1: Francimore, počkej, já ti nestačím.
3: Co pak? Bratříčku.
1: Kolik asi může být hodin?
3: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
1: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
5: Jestli mě nešálí zrak, jaké si plavidlo se támhle ještě houpá.
1: Sláva.
6: Kapitáne, hej, hola hou.
1: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
6: Mrtvý byle.
7: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
1: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
5: Velice mě těší, kapitáne.
7: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
6: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz! 2, 3 a vpřed.
8: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
5: A podívejme, Šemandu.
8: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
5: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
1: Čekají na nás v kotleckém hostinci.
9: Vesele.
10: Ach, ano, již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
11: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
5: Ale to je přece docela jednoduché, nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
12: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
1: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
12: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
13: Ahoj, Francimore, nazdar, Edudante.
9: Buďte zdraví, milí spolužáci.
8: Kuci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chřtánu lidojedu.
13: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
9: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
11: Tedy jako, že se máte nacpat.
9: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
11: No počkej, já to s tím porouchaným koštětem.
9: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
11: Aha.
9: Horší, podržte si čepice.
11: Pofrčíme proti větru.
13: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
14: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
9: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
13: Jo.
14: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
8: Sim, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
14: Ty buď sticha, Šimandlávička, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
9: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
13: Je to tak a nejinak, Francimor je vzorný žák.
14: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čary a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
9: Díky, pane inspektore.
14: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
4: Maminko. Mámo.
15: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
14: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
15: Vy to víte, pane inspektor.
9: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
11: My to připomeneme.
9: Vštípili jsme si totiž veledůležité ponaučení.
15: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
9: Kdo by bez školy dnes máti
16: pokoušel se čarovati, dojista by ztroskotal.
17: Ano,
8: jistě ano.
9: Napřed škola,
18: pak řemeslo.
9: Dneska totiž
18: platí heslo
9: škola, základ života.
19: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka. Edudant a Francimor, v níž?
20: Edudanta dohrál Jiří Lábus.
9: Francimora lépe Olda Kaiser.
15: Čarodějku,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravští hygienici zkontrolovali během července 68 dětských letních táborů. Odhalili pouze dvě pochybení a udělili pokuty v celkové výši 5000 korun. Problémy se týkaly zdravotnické dokumentace a nesprávného zmrazování potravin. Jeden z táborů ale musel provozovatel předčasně ukončit. Důvodem byl náhlý výskyt žaludečních potíží u 20 dětí a dvou dospělých. Podle hygieniků šlo pravděpodobně o noroviry s velmi rychlým průběhem. Hygienici zároveň upozorňují na příměstské tábory, které ze zákona nekontrolují. Rodiče by si proto měli sami prověřit podmínky stravování i hygienické zázemí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

svá duša s tělem. Hádala se duša

duše viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8. ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: mě lubi, máma lubi, rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Vzácná dřevěná socha žarošické Madony podstoupila vyšetření na tomografu brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Gotické dílo z roku 1323 patří k nejvýznamnějším církevním památkám na Jižní Moravě. Odborníci díky počítačovému tomografu zjišťovali celkový stav historické plastiky. CT vyšetření odhalilo, že socha Panny Marie i s Ježíškem je vyřezaná z jednoho jediného kusu dřeva. Lékaři a restaurátoři taky zjišťovali případná poškození od červotočů nebo neznámé minulé opravy. Získané informace pomohou odborníkům při jejím dalším restaurování. Zácné dílo je trvale k vidění v poutním kostele svaté Anny v Žarošicích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vysoké letní teploty na jihu Moravy svědčí bakteriím a hygienici hlásí stovky případů průjmových onemocnění. Jen za červen a červenec zaznamenali 185 případů salmonelózy a 522 případů kampylobakteriózy. Odborníci proto apelují na zvýšenou obezřetnost při nákupu a skladování potravin. Chlazené a mražené jídlo byste měli do košíku dávat až nakonec. Pro převoz obchodu je nejlepší využít chladící tašku a doma potraviny co nejdříve uložit do lednice. Hygienici zároveň radí přizpůsobit horku i samotné stravování. V těchto dnech se proto raději vyhněte hutným pokrmům, omáčkám nebo majonéze.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: O novou zeleň na zrevitalizovaném kozím hrádku v Mikulově se v následujících 3 letech postarají specialisté. Mikuloští radní svěřili péči společnosti Florstyl, která se na obnově návrší sama podílela. Město za 3letou údržbu stromů, keřů i trávníků zaplatí více než 2,5 milionu korun bez daně. Podle radnice je tato péče klíčová pro stabilizaci nových výsadeb. Představitelé města navíc považují za smysluplné, aby údržbu dělal někdo, kdo tamní zeleň do detailu zná. Kozí hrádek se po kompletní renovaci za 45 milionů korun otevřel veřejnosti letos v červnu. Součástí úprav bylo prosvětlení porostů, výsadba domácích stromů i retenční opatření proti erozi svahu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravští hygienici zkontrolovali během července 68 dětských letních táborů. Odhalili pouze dvě pochybení a udělili pokuty v celkové výši 5000 korun. Problémy se týkaly zdravotnické dokumentace a nesprávného zmrazování potravin. Jeden z táborů ale musel provozovatel předčasně ukončit. Důvodem byl náhlý výskyt žaludečních potíží u 20 dětí a dvou dospělých. Podle hygieniků šlo pravděpodobně o noroviry s velmi rychlým průběhem. Hygienici zároveň upozorňují na příměstské tábory, které ze zákona nekontrolují. Rodiče by si proto měli sami prověřit podmínky stravování i hygienické zázemí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušička za mnú drež. Rež, rež, rež, drobňučka,

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Zácná dřevěná socha žarošické Madony podstoupila vyšetření na tomografu brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Gotické dílo z roku 1323 patří k nejvýznamnějším církevním památkám na Jižní Moravě. Odborníci díky počítačovému tomografu zjišťovali celkový stav historické plastiky. CT vyšetření odhalilo, že socha Panny Marie i s Ježíškem je vyřezaná z jednoho jediného kusu dřeva. Lékaři a restaurátoři taky zjišťovali případná poškození od červotočů nebo neznámé minulé opravy. Získané informace pomohou odborníkům při jejím dalším restaurování. Zácné dílo je trvale k vidění v poutním kostele svaté Anny v Žarošicích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jsem do krčmy

Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vysoké letní teploty na jihu Moravy svědčí bakteriím a hygienici hlásí stovky případů průjmových onemocnění. Jen za červen a červenec zaznamenali 185 případů salmonelózy a 522 případů kampylobakteriózy. Odborníci proto apelují na zvýšenou obezřetnost při nákupu a skladování potravin. Chlazené a mražené jídlo byste měli do košíku dávat až nakonec. Pro převoz obchodu je nejlepší využít chladící tašku a doma potraviny co nejdříve uložit do lednice. Hygienici zároveň radí přizpůsobit horku i samotné stravování. V těchto dnech se proto raději vyhněte hutným pokrmům, omáčkám nebo majonéze.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme polojasno až jasno. Teploty vystoupají k 37 stupňům.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická Koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří k posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Disa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňa

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.

0: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Oficiální webové stránky Břeclavy prošly výraznou proměnou. Město se při úpravě opíralo o odbornou analýzu, která odhalila slabší místa v navigaci. Cílem změn nebylo upravovat grafiku, ale zrychlit vyhledávání a zpřehlednit obsah. Lidé se tak nově jednodušeji dostanou k městským dokumentům, rozpočtu nebo usnesením zastupitelstva. Pro větší transparentnost radnice doplnila i zápisy z komisí a výborů. Od začátku roku zaznamenal web Břeclavy 230 tisíc návštěv. Lidé se na stránky podle statistik také pravidelně vracejí.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní horko a sucho na jihu a jihovýchodě Moravy způsobili přemnožení voz. Jihomoravští hasiči vyjeli od začátku prázdnin k nebezpečnému hmyzu už 150krát. Záchranáři, včetně letecké služby, pak evidují zvýšený počet zásahů u těžkých alergických reakcí. Lékaři varují, že silná alergie na bodnutí se u člověka může vyvinout kdykoliv během života. V druhé polovině léta bývají vosy výrazně urputnější a dotěrnější. V hnízdech totiž postupně ubývá larev, které dospělé vosy běžně krmí svými sladkým výměšky. Hladový hmyz tak zoufale vyhledává cukry u lidských obydlí. Odborníci zdůrazňují, že vosy neútočí záměrně, lidé je ale často nechtěně vyprovokují prudkými pohyby a rozháněním.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
0: Právě posloucháte.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz. Stalingrad.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická Koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří k posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 000 m2, což odpovídá

0: zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Dobrý den, pane Čvančara.
1: Jej, dobrý den.
0: Je to možný, že vy ještě žijete?
1: No, vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl?
0: No, nechcete si přisednout?
1: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelaný takový, víte, naběhaný jsem. Bolí mě nohy, no jo.
0: To jsem rád, že vás vidím.
1: No jo, to je.
0: Jak se vám vede pořád?
2: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
0: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat.
1: No. Já nemám komu, víte.
0: Aha, no. Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.
1: Je, to už je to. Já tenkrát bejval ještě ženatej, myslím.
0: No jo. Vy jste taky bejval ženatý?
1: No jo, to vy nevíte.
0: To je, vidíte to.
1: No jo, a ty jsi cestou s mojí manželkou tenkrát.
0: No jo. No jo, s kým jiným taky, že jo? No. Jo, už si vzpomínám s tou vdovou, že jo?
1: S vdovou?
0: No jo.
1: Ale jde pa s vdovou. Já jsem zůstal po svatbě naživu přeci ještě.
0: Ale to já vím, já myslím jako, že před svatbou byla vdova.
1: Ale před svatbou nemohla být vdova, že jo? Žena se stane vdovou teprve po svatbě, když zemře manžel. A já jsem právě nezemřel.
0: No dobře, ale já myslím jako, že mohla být vdovou a po svatbě, když jste si ji bral, ne?
1: No jo, tak když jsem si ji bral, víte, tak byla napřed před svatbou a teprve, když jsem si ji vzal, tak byla po svatbě.
0: No jo.
1: No jo.
0: No dobře, no ale taky mohla být vdovou po někom jiným, ne?
1: Ale žena se nemůže stát, nemůže být vdovou po někom jiným, než po manželovi. A já jsem právě, když jsem si ji bral, tak jsem se stal automaticky jejím manželem. A sice hned po svatbě, že jo?
0: No jo, a teď jste taky mohl být třeba už její druhý manžel, ne?
1: No jo, no dobře, ale žena se může stát vdovou i po jejím druhým manželovi, že jo? A já jsem právě jako její druhý manžel nezemřel. Já jsem zůstal naživu až do dneška. To vám můžu dokázat, že jo?
0: No, hlavně, že jste zůstal naživu.
1: No jistě. Když to je taky právě hlavní důvod, víte, toho, že se manželka nestala vdovou.
0: No jo,
1: že jste zůstal naživu, no.
0: Já vám to věřím, no.
1: No jistě. No a co vy jste se neženil?
0: Jo, nedávno jsem se ženil.
1: Neříkejte. No. Tak to teď budete zřejmě taky už ženatej, ne? Co?
0: Když jsem se ženil.
1: No jo, vlastně, když jsem se ženil, tak to jde automaticky, že jo, potom.
0: Poslechněte, já teď nevím, jestli třeba taky moji manželku neznáte už dřívějška.
1: Tak?
0: No.
1: A to je nějaká manželka z dřívějška?
0: Ale ne, já myslím, jako jestli jste ji neznal už dřív.
1: Jo, takhle, a
0: no.
1: Myslíte, jestli jsem ji neznal dřív než vy, jako jo?
0: Ne, já myslím tak všeobecně dřív.
1: Jo, takhle, a
0: no.
1: A to ona byla všeobecně dřív nějak známá?
0: Ale ne, jestli dřív nebyla známá vám.
1: Jo, takhle, ano, ano. Jako jestli nebyla známá dřív mě, než všeobecně, myslím.
0: Ale ne, ona všeobecně vůbec nebyla známá.
1: Ne?
0: Ne.
1: A to ona se stala nějak všeobecně známou až později, nebo?
0: Vy mě nějak špatně chápete. Jo, počkejte, já vám ukážu fotku, třeba ji znáte.
1: A vy myslíte, že tu fotku už znám?
0: Ale ne, já myslím jako mou manželku.
1: Jo, manželku, no. Aha, no jo. Hezká taková.
0: Jo, hezká ženská to je.
1: Jo. Ne, já myslím, že ta fotka, že je hezká, jako víte.
0: No. Ale jinak je taky hezká, ne?
1: Hezká, no jo, taková ostrá, jako no.
0: Ostrá?
1: Jo, jo, teda ne, vaše manželka, ta fotka, myslím, jako, že je ostrá, víte, taková.
0: No, akorát dole, že je trochu zvojbaná.
1: No jo, no. Má tak trochu nohy do takový.
0: Já myslím, ta fotka, že je zvojbaná.
1: Je ta fotka taky, no, ta no. Taky, ono to. Hezká taková, tady je ta nalevo, ne? Tady, no. Tadle.
0: A ne, co? To je kozel, tady
1: ta. Tady ta, ne, nebo...
0: No, ale no, tak přece snad poznáte už podle těch rohů, kdo je kdo, ne?
1: Ne, podle těch rohů se to dá hned poznat, samozřejmě, to je pravda.
0: No, ale ne snad jenom podle těch rohů.
1: Nepak jenom podle rohu, to ne.
0: No, jinak, že jo. No.
1: Například i podle té bratky tady je hned vidět, kdo je kdo, že jo.
0: No, hezká taková. Ona je taková trošku tady špatně trefená.
1: Ne, ale jinak je hezká, tak to bych řekl, jo. No já už budu muset jít, on totiž tady čeká můj vnuk na mě,
0: jo,
1: víte,
0: to je. No, poslíšte, to je vás.

0: vnuk, tamhle ten rošťák s tím kolem?
1: No jo, to je můj vnuk tady. No, a proč jako říkáte rošťák?
0: No, víte, co on včera řekl týhletý mý manželce?
1: Ne.
0: Stará, ošuntělá kozo.
1: Neříkejte, to on řekl ten rošťák?
0: Týhletý mý manželce.
1: Ježiš, tak to se nezlobte, to je rošťák. Já jsem mu snad už 100krát říkal tomu klukovi, že nemůže posuzovat lidi podle toho, jak vypadají. Tak nashledanou, pane.
2: Kapitola 13. Do civilu. A potom nastal čas vrátit eráru, co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojni měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, ledaco zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné, zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Úroky se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kulakvata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řádně požadovali a ještě něco navíc. Přitom museli do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falinovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Ke Falinu nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tím měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mečky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešte som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápětí se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je ke Falín? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co povědě na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl ke Falín. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jsi moudrý člověk, ke Falín, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo děsiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní 100% střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otáct na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kterak za ty dva roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude jeho smrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal, a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez nesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojenů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už uklízet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulakvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprl. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho Kefalín a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky, skrtl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem 7:30 raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se zřevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagon a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bolo, to bolo, podal mu pravici. Teraz kýstě v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale stejně to bylo všechno absurdní, soudru majore, usmál se Kefalín. Bolo, přikývl Terasky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovem absurdní? Absurdní?
3: Rádio Jich, Cymbálka.

Byl dobrý rok, slunečka i dešťa dostatek a haluze sa pod střešňama jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách v celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotas klásek šmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáku dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Hledvá se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na teďku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ním zaprášilo. Tetka žvalí přes šprlata jak tigr v kleci, že Francek rozkubnul jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súkal střešenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žloh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které sám uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když sa pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze strouhaných hrteplí a z kýšky. Jak uhledl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili: Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mlátit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Čo, pane Rado, pár střešní? Vy ten paskřivě z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškárím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali. A počuň.

0: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd s nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj Kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozrieť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny a žádné posílání rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraského vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel: on běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je Kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že Kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu Domkářovi. A div jsem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tahat s pomojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. Tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoudlo, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit Kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Ten by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá Kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprdala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím, za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickým, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma kefalin zkusím, ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval kefalin. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, hučel honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se kefalin ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráčeným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní kefalin a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl kefalin hospodařit. To znamenalo, že to měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zrní pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhali vojenské inventuře. Kefalin odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalin pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejíž přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalin, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl naštěný kefalin. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovi boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je kefalin, tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdeko a zejména pak k úžasu samotného kefalina k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kurníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli někdy navštíví náš útvar sám ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi soudru vojíny vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to se mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda. Dlouho jsem nad tím uvažoval, roztáhl ruce Kefalín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepře ve spřátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s nima dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži. A dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám úmysl naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. To se mi nezdá, hučel kapitán, ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.
1: Rádio Jihcimbálka, Rádio Jižní Moravy.
2: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: a už se stalo. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Jourových.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Buď jich si nenatáh, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holí skály. Byl jsem tebe, kdy to říkám, dej to už opravit ten budík. Tady mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. To je, buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou udělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se sama.
1: Zvedni se sama. Tebe nech toho už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. Zblázím, na všecko jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, teďko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš. Víte, pravdu, šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to
3: musíš dosáhnout.
2: Vytáhni se.
1: Ať se vytáhnu, jo.
3: No proto. Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle. Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže.
1: Rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Přijelej, se fláka.
1: Nech toho nebluda, cvič!
2: Ale mlíko!
1: Mlíko!
2: Já to nejsem. No nejsem.
3: Paži, druhá paži.
2: Zuby!
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej!
3: Kyčle povolili, už to břicho se malí dopředu.
2: Už prej kyčle povolili.
1: No
2: ty to máš povolený furt, vole, jak živa.
1: Prosím tebe.
3: Zrubaka, odjednete. Nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: Slyšíš to, ty troubo.
3: Bude platit to naše.
2: Ale už to vypni. Stále
3: zdraví a dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Jourových se zavřely a Marie Jourová vykročila do nového

0: Jestli pak mi to květe dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohle to je? Takový nepořádek se vašima dveřma, to je každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Ale výži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolebavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to by četkmen. A Marie, jako každý den i dnes, si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
4: Paní, nejte si toho, každému byla tu jízdenku.
5: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
4: No prosím, podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. Naj, já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to vidíte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
4: Pani, to mě nezajímá.
5: Slova projektu.
4: No, spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatrech. Z příchutí, no, příchuť na šatrech.
4: Pani, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizovat.
5: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Dneska jdou dva, někdy jezdí jenom jeden, dneska zrovna dva jedou. Tak se zatím vlezte do toho druhého a zatím to najdu a pak
4: ale
5: to...
4: mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já nic dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Podržte mi to tady.
4: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
4: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak zhruba,
4: paní. Když se mi dovolá vědět svědku, já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
4: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
4: Kožte? Tak. Ne, to není ona.
5: Co to je?
4: To je los.
5: A je, s taťkou.
4: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se... A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
4: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
4: Každé? No, to mě nezajímá.
5: Tak já opravdu...
7: Konečná! Vystupová!
5: No konečná, no. Konečná! Já jsem přijela 3 stanice! No, kvůli vám jsem přijela 3 stanice!
4: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám! Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jdete s tím, pokoj.
4: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
4: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Nakonečné. Nezbývalo než opět stopovat.
8: Ale jistě, paninko, pojď se.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete, já?
8: Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
5: No, ten se radlo smrti. Co? Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhtem teda.
8: Tak jdem?
5: Jdem. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska Bohočín.
3: Náhoda.
5: Jo?
3: Přesně tam taky
5: je. No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém. Víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize. Já jsem hledala tak dlouho lístek, jsem přejela. No, to je taková nepřínost, tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
3: Dovolíte?
5: No.
3: Zařadím rychlost.
5: A jistě, to si...
3: Dávám trojku.
5: Jo! To je divná trojka tohle.
3: Tak dám dvojku.
5: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já vám asi překážím, ne?
3: Ne, vůbec ne.
5: Já jsem myslela, že tak se jako...
3: Zařazuju.
5: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala vždycky se dělám seznam. Víte, po ránu se dělám seznam, co všecko musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
6: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
5: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý. A hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jako by celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. On šel, jako by nemusel spát. A měl takový vohinky ve očích. Já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vohinky ve očích.
3: Divný. Mám asi něco s motorem.
5: Kratěte.
3: Tam.
5: A prosím vás, když byste to pořád jelo?
3: No vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
5: Ne, to já tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
3: A v čem se vyznáte?
5: No tak já... Já kletu na stroji, jak datel.
3: Jako datlík?
5: No.
3: Jako datlíček?
5: No tak moc, tak
3: začukejte. Takhle? Čuk.
5: A dosahujte takhle.
3: No, A, B.
5: Co to děláte tohleto?
3: Čukám.
5: Vy máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
3: Cítíte?
5: To je ta chemička, že jo?
3: Příroda.
5: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Mníško.
3: Já mám taky zahrádku.
5: Kde?
3: Na střeše.
5: A,
3: vidíte ten puntík?
5: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
3: Zmáčkněte si ten puntík.
5: Co to udělá?
3: Zmáčkněte si.
5: Ne, to něco udělá.
3: No.
5: Ne. Je to... Je! Ono se to se mi povalilo, ta sesle. Co to děláte?
3: Ležíte.
5: No jo, ale...
3: Vyležíte.
5: Počkejte, nevte toho. Já... Ne, to... Co to blázníte tohle? Nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti. Já musím do práce. Já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás. Ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty karbanátky. Jak je přivezla teda Karla, voz je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co je?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdal.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Ale máme. A sezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát, nebo ho budeš jíst studenej?
3: Hele, máme, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Máme.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko. Už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat a máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedla, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo. Já si myslím, že by si našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když tačkovi. Holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
3: Co?
2: Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost, půl roku. No, mě už to určitý Kazdový přišlo takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojc. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17. Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko. Co pak to jde?

0: Kurt Balser, tady se dělá hlubinej vrat.
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5, teď jsem dostala k Vánocům. Za mnoha jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarád.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: skvěle suměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Nerušíme.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuju. Opravdu tě neruším?
2: Opravdu mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale neušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdenku.
2: Ale vůbec nemluvě, tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla, vypadám naprosto normálně, vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdenku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co, já ti prostě říkám, že mě nerušíš a tě to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, no tak.
0: To jsem chtěla slyšet.
2: Klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě, že udělám kávu.
0: Děkuju ti. Já se zapálím, mohu?
2: Jistě. Dovíš.
0: Děkuju.
2: Zapálím.

0: Zase.
1: Cože?
0: Zase.
1: Zase? Kdy?
0: Dneska ráno.
1: Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
1: Šoféra?
0: Zase šofér.
1: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
1: Jakou dvojku, takovou
0: ale
1: jedničku? Prosím tě, Maloje, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
1: Tohle mi říkáš léta a léta a zapláť pambu léta nic. No.
0: Zdenku, já tě strašně potřebuju.
1: No, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo natajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
1: Co?
0: Že se máme rádi.
1: Tak počkej.
0: Ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdenku. Já se rozvedu.
1: Ale,
0: já jsem si to rozmyslela, já už nemůžu žít dál s tím.
1: Prosím tě, Maloje.
0: My jsme
1: tady sami, Maloje. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: To ten hubáček?
1: To hubáček je vedle. No co?
0: To neznám.
1: Dobře, tím líp. Maloje, prosím tě. Co nejnaléhavěji
0: tě prosím. Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
1: Maloje, musíš být trpělivá a statečná.
0: No já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
1: Podívej se, Maloje.
0: Já jsem férová ženská.
1: Uklidni se. Nemáš na to léta, Maloje, aby ses mohla ozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
1: Počkej ještě chvíli, neboj se, Maloje. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty jste mučivý.
1: Není vhodná doba.
0: Kdy to bude?
1: Maloje.
0: To jsme říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenku?
1: Nic. To je wog.
0: Co?
1: Wog.
0: Už ti přestávám rozumět.
1: To je jako z kafe, wog. Kam jsi to dala?
0: Co?
1: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
1: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
1: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život. A Zdenku, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
1: Pomeň, Maloje.
0: Pořád číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Maloje. Milovat. Já... Budeme se milovat.
1: A ty mě trochu zpamatoval.
0: A číst.
1: Víš, Maloje?
0: Číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Milovat.
1: Trochu zpamatoval.
0: Milovat. A číst.
2: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: Neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna tady dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějakej divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje.
1: Teba, jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi, člověče, teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože

0: Jo, a můžu ti povadit tedy, že skutečně těchhletěch případů máme plno.
1: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
0: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
1: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
0: Tak proč za mnou chodíš?
1: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No, tak naschle.
0: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do očníku, ne?
1: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
2: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
1: Já si teda poladím sám.
2: Buď tak hodnej.
3: Blbec.
4: Je 9 hodin 15 minut. Karel ve své smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla, kudy kam.
5: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
4: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
5: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
6: Cože,
5: já...
6: promiňte, malinko jsem byl mimo. O co go?
5: Škod!
4: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
6: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já si sám tady také těžko orientuju.
5: Gott, na sídlišti Gott. A kde máte vůz?
6: No co je právě, co já ho nemůžu najít, madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
5: Tak vy taky hledáte?
6: Taky.
5: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco zašantročí, já jsem...
6: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
5: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
6: Tak počkejte, teď jsme tady.
5: Tady.
6: A výpadovka, moment, jo, by měla být tam.
5: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
6: Tak zpět. V tom to není. Moment. Vylučovací metoda.
5: Ano.
6: Celý ten směr vypouštíme.
5: Ano.
6: V tomhle směru jdu já.
5: Jdete vy, ano.
6: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
5: To je úžasná logika.
6: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní, tímhletím taky ne, my na to přijdeme, moment, co bude tenhle směr?
5: Tam?
6: Tam.
5: No, tak já půjdu s vámi, jdete tam taky?
6: Tam?
5: No.
6: Tam já nejdu.
5: Tak já nevím, co budu dělat.
6: Já to zkusím, tudyhle.
5: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
6: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
5: Já koukám.
6: Tak co, bude, co budeme dělat? Počkejte, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
5: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
6: Tak, no. To znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
5: Ano, výpadovku.
6: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
5: Ne, tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
6: Samozřejmě, prosím.
5: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
6: Prosím, ne.
5: Děkuju.
6: Tak, so bye bye.
5: Já si vás hluboce vážím.
6: Madame, že jste tu vy. Očima směm zavát. V duši mám.

0: chladný stíl. Adam Pouchem srdce.
1: Revize jízdenek.
2: Už je tu zase.
1: Revize jízdenek.
2: Honem pryč.
0: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
3: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
4: Karel Krátký mezi tím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to mám určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano nebo ne, a všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: prošla dobrá parta stavbařů na dobrou svačinu do místní restaurace na dobré.
1: Hele, buchta!
2: Prosím vás, nechte si toho.
1: No jo, ta teda je.
2: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polednímu. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom jí zrazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě předpolednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Seš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej, já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, pip. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tak prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ale ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9?
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít, kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: To jsou fakt štípoty. Teda bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat, co se bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, to je taková nuda.
1: Jo, kde já to ležím?
2: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahra
2: i půjde. Na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13.
1: Co to je?
2: Případně
1: já to něco mám.
2: No je to, no
1: to snad není možné.
2: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
1: zábava.
2: Účast nutná. Konec.
1: Tak nevím, co mám dělat.
0: Mě tak nebaví, zoufale. Já si lehnu na bok.
3: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
4: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to je... Moment. Ano, dále.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy jste kdo?
5: Já jsem Jouda, Marušky, co byla s váma na táboře.
4: Aha. No. Už je to tady. Ahoj, ahoj. Pak ti zavolám. Ahoj.
5: Můžu na chvíličku?
4: Můžete.
5: Pane instruktor.
4: Jo, prosím.
5: Jo, děkuju, já si tady... Neznám to se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak
4: se no, jo,
5: zajdu.
4: Jak tak se máte?
5: No to víte, no tak jak se mám, tak práce a zase práce.
4: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
5: No, takhle, proč jsem
4: sami
5: tady?
4: Teď, že jo?
5: No sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona, všichni se vrátili před jednem, že jo? A naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo? Když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to víme, to, ale teď už, jako mamka říká, tačku, běž tam, zeptej se, že jo? Tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo? Ale jako je mi to už divný.
4: No, no tak to víte, no, co znamená týden, že jo?
5: No, to znamená celý život, jo?
4: No,
5: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
4: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle.
5: A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
4: Bývalo by to dopadlo jinak.
5: No, tak hlavně, že se zablblí.
4: No jo, to se zablblí až moc.
5: No, tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká, co?
4: No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Jste si odfrkli?
5: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak kde ti znáte, kde to je holka k zulíbání, že jo?
4: No, no jo, tak nic, nic.
5: Takový pobledlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověs je vůbec moje, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarja, oni si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je, nějak pojď. Tam tady taky horko, že se potíte. Tam.
4: Pane Udo.
5: No.
4: To je situace.
5: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až to ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, spodá se to mele. To víte.
4: Kolik je vaší paní?
5: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
4: Jo, jo.
5: Ona chodí do toho. Osmečáku, jak říká jednu za půl roku a vždycky to
4: vypadá. Zrovna nedávno jsem četl, že...
5: Co?
4: V nějakém časopise, že snad 60 letá, si představte, že porodila teď
5: dítě. Ale to my bychom už nepadli. Ono, my jsme to vypipilali, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila holka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlavá, je. Tak prosím vás, kde je, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní
4: no,
5: spojení
4: už,
5: nějaký, víte, aby nám dala vědět.
4: To už asi těžko napíše.
5: A co to jako nemohl?
4: A nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
5: Počkejte, to je ocet.
4: To nevadí.
5: No, počkejte, ale vy jste... Pane Štutor, tak mi řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatovala se tam, nebo co jako...
4: Klidu, pane Joudu, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
5: Prosím, dejte mi taky trošku to vodce.
4: Znáte Sázavu?
5: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
4: To je velice krutá řeka.
5: No jo, a... je svinstvo. Myslím ten vodce teda.
4: Jo. Slabý neplavec. Nemá absolutně žádnou šanci.
5: No to ne. Holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, ale jako...
4: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
5: čubičku. No trošku čubičku uměla.
4: Neuměla.
5: Ale jo, ta čubičku...
4: A to byste museli vědět, neuměla žádnou čubičku,
5: prosím,
4: pane Udo.
5: Prosím, to učil.
4: No tak se to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
5: No, počkejte, nechcete říct,
4: že jste... No to povídám, říkám, že by tady mohla teď být.
5: No kde teda je?
4: No ne, ta, já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
5: No počkejte, kde je moje holka, kde je moje boubelinka?
4: Situace.
5: My tak říkáme, víte?
4: Jak říkáte?
5: Boubelinka. Božu dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
4: Pane Hudo.
5: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
4: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
5: Jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
4: Vaše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
5: No, no tak co je?
4: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě a boubelinka, nebo...
5: No a co, tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
4: Pane Udo, klid. No prostě...
5: Co se stalo s naší boubelinkou?
4: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
5: Tak co je?
4: To jsou ty proudy.
5: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se někam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam...

0: je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
1: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíků, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorňujeme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji, upozorňujeme, že autobus 180...
2: Kamže jezdí X5?
3: Ale teď vznikal do Hlubočep.
4: No jo, a tam, že to končí.
5: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
2: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
3: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
2: No to neznám.
3: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
2: No to
3: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 4.19. No, tak na koho máme teďko čekat?
4: Na přívoz, ale nejdřív se musíme k tomu přívozu dostat.
3: Přívoz, posléze
4: místo 188. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká, já jdu na přívoz.
3: Pozor tady.
6: Já jdu také.
3: Uvolněte to tady.
7: Uvolněte to tady, my jdeme na přívoz.
2: Počkáme, nám něco pojede.
7: Jo, paní, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
3: Tak pojďte všichni. Pojďte.
0: 50 náhodně cestující, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
8: Tak přívozáci, už jsme tady.
7: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
3: Místo X má Y a zatím jede převozník.
9: Zátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
10: Haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
11: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
12: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
11: Haló, zastavte, tady jsme.
3: To jsou olympionici, ty trénujou.
11: Konečně, už je tady.
3: Pojďte, všichni pojďte, ale opatrně, ať to nepřevrnete. Pojďte, já to musím
12: nejít
3: nazad. Nevíte, jak se dělá ten...
9: On mi
13: Uzel,
9: no.
13: Co já vím, já to nikdy nedělal.
9: Já to
13: dělám. Už měl být dávno v práci.
11: Ergo, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
9: To je bůl.
11: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte. Už se to domácí.
12: Já mám mořskou nemoc.
11: Já. Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
9: Počítejte.
11: Počítejte.
3: Poplavě!
9: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
11: Jedeme, vem vás čerc!
9: Jedeme!
11: Odstrste nám někdo!
3: Ej!
0: bavit se s cestujícími, vyrazila na obtížnou cestu.
3: Pozor! Vylejvejte vodu! Asi se potápíme!
7: Není možné
9: tohle.
7: Prosím vás,
9: nám radši pomoct vylejvat vodu?
13: To není v mé náplni práce.
3: My se potápíme a tě se kontrolují zdejky!
7: Pane,
3: dobře, tak kávu.
7: Tak
3: kávu,
0: děkuji.
3: Dejte si něco,
0: no tak. Marie se topila. Konečně poznala hloubku. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bála. A najednou to proměnilo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
2: Nešajte na mě!
0: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rýsovaly neforemné tělo.
10: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
12: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
9: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
12: No, ne. No to jste vy, no.
9: To znamená, paní...
12: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
9: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
12: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že XK nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 156 česká. Od 1. března, že...
9: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
12: Ale já jsem dala korunu převozníkovi.
9: Čekám. Občanský průkaz.
12: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
0: Změna. Spad mi do vody odznak.
12: Chudáku.
0: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
12: Jste strašně hodnej.
0: Nechte toho.
12: Vy jste, pane, já se vám musím hluboce poklonit.
0: Ale ne. Ale co můj odznak?
12: Já se vám musím hluboce poklonit.
0: Tak to je konec, Rudo.
12: Já se vám musím hluboce poklonit.
0: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
3: Rudlo. Celý život si se vzal.
0: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jednou ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to, jak se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky. Na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu, ale byl trošku starší. Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu
12: co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech.
0: Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
6: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky svý chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase, znovu

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jich Cimbal.

0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobré, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to. Jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby. Nejsem ze šaškárny převlečený, nic. Vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: Oj, to je, jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírali lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance propíchanej větvem a pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila, mám volno.
1: Dneska. Dnes. To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid. Hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dajte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od země? To je dálka, co?
1: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jen na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no tak. A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takový.
1: Vagón?
0: No jako vagón, jo, železniční vagón, no bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable.
1: To jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete. Přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: No nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábů pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, sjetý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: Herbol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit Kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebo sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Prez. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem?
0: No.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven.
1: Jo? Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi...
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenadřu.

začíná osmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

po 100 rokách v knihovně. V pátek dopoledne mi volala mama do roboty, že má byť o víkendu hnusně. Tuž asi nikde nepojedem. Tuž moment, kaj by sme jezdili? Však enem slibovala oběd, no ní? Aha, už to z ní leze jak z chlupaté deky. Oběd enem za zasluhy. Pokračování galeji na zahradě. V duchu jsem poděkoval Zakopčaníkovi za počasy a smutně jsem dodal, že to se nedá nic robiť, bo jak bude let jak z konve, tuž to by sme toho na zahradě moc neporobili. V duchu už jsem si plánoval klidnou sobotu a nedělu. Ještě než máma zavěsila, připomněl se mi ten oběd, ale dlouhé ticho ve sluchadle mi potvrdilo, že oběd byl pevně svazaný z robotu. Nakonec ale v mamě zvítězila láska k svojemu děcku a neochotně zavrčela, že jasné, že mě čekají. S nudlama s makem. Dorží ti! Odpoledne cestu z roboty jsem si pojčal jakési dividička. A přitom mě napadlo, že enem čumím na bednu a dlouho jsem nebyl v knihovni. Však nejsem žádný kulturní barbar. Čítať umím. Akurát mám problémy s vracaním knížek. Moty jejich lhuty letia jak bruslař z Bludovičaka. Kaj mám asi průkaz? Naposled jsem tam byl tak 2 měsíce zpátky. No možná ještě pozdější. Večer jsem mrknul na tu spuchlu blondsku, co si píše ten deník, ale ten první díl, jak tam jezdila po té štangli, byl lepší. Před spaním jsem ještě pro jistotu mrknul na předpověď a šel chrnět klidny. V 7 ráno mě zbudila mama, že se nikde nejede. Kurní šopa, tuž jasné, že se nejede, jak venku leje, jak z prasklého strupa. Chtěl jsem ještě zalomit, ale už to nešlo. Celý týden, jak stávám na šichtu, si vždycky pravím, že bych si ještě chvíli přispal a sem tam aj zaspím, ale jak můžu, tak nemůžu. Chvílu jsem se převaloval, jak splůva v hubě, a nakonec jsem stanul. Požral jsem a v 9 jsem se přistihnul, jak sedím u druhého Turka, čumím z okna jak zhypnotizovaná želva a přemýšlám, co robiť. Tuž zkusím tu knihovnu. Na průkaz jsem se vysral, bo ten jsem neměl šancu najít. Chvílu jsem hledal dešník, bo jsem nechtěl přilézt zmoklý jak slepica, a vyrazil jsem. Ani jsem nedošel k zastávce a už jsem měl v butách vody, jak kanoista, co neumí robit s laminatem. Asi si budu muset koupit nové. Před 10 jsem stepoval u sikoraku a hledal vchod do knihovny. Tuž co je? Však nejsem vůl? No ní? Že by ju mezi tím, co jsem tam ten půl rok nebyl, zrušili? Jak pravil můj oblíbenec Ladík Čech, jak nevíš, zoptej se přítela na telefoně. Vytočil jsem Laďu novinářa, a to doslova, bo ten pajtaš ještě spal. Po paru nespisovných větách mě poslal do haja. Tuž vlastně na luku, na černu luku. Kdo kdy viděl na černé luce knihovnu? Vypadá to, že jsem tam nebyl déle jak půl roku. Tu jsem se vypravil hledat knihovnu na černou luku. Jak jsem byl u té lavky, co vede na Slezský hrad, zaváhal jsem, bo civilizace ubývalo. Znova jsem vytočil Ladíka. Hňup. Piskoval jak mama. Měl hned řeknuť, že je to vedle bývalé lesanky. Za chvílu jsem tam byl. Posrandoval jsem z knihovnicu, že bych rád jakési knížky. Jak začala zkoumať, jestli jsem tam přihlašený, znejistěl jsem, bo jsem nevěděl, jestli jsem ty minulé pokuty zaplatil. Tuž jsem radši řeknul, že jsem tam chodil kdysi, ještě jako malý harant. Mrkla do občanky, zapsala si paru capin a propustila mě si vybrat. Tuž jsem to tam prošel a omrknul a zjistil, že skifiny jsou za příplatek. Na chvíli jsem lapnul i k tým komputerům, co tam mají. Ale jak jsem ani na třetí pokus nenašel nic zajímavého, nenápadně jsem se zdvihnul a robil, že jsem enem spočíval. Potem jsem u jedné police spozoroval takou pěknou robku. Přišel jsem skoro až k ní, ležerně lapnul do jedné ruky nejbližší bichlu, ať vidí, jaký jsem sportovec,
a začnul jsem listovat. Za chvíli si mě všimla, já jsem se na ňu lehce usměl, však to znáte. Naraz k ní přišel taky pajtaž kvadru a šlajvce a odtahnul ju pryč. V pravý čas, bo už mě brala do pazury křeč. Dal jsem knížku zpátky do regala a vybíral další. Myslím Robky. Ale krom 50 leté babky z Hulku už tam žádná nebyla a knihovnica vypadala nepřístupně. Tu jsem se na to vysral. Nevadí, třeba příště. Nakonec jsem si půjčal Tomáša Klanciho, bo jsem si vzpomněl, že o ním mluvil ten můj sečtělý kamoš Franta z Roboty a Štefana Kinga, bo jsem od něho viděl už hafo filmu a nečítal ani jednu knížku. Jak jsem byl malý smrad, horory jsem měl místo čítanky. U videa knížek mě překvapili, bo mi další bychlo baba vydala průkazku enem s mojím jménem a čarovým kodem. Nikde žádné kolonky na datumy a knížky. Kudes jak budu vědět, co jsem si pojčal, jak to není nikde napsané. Naštěstí mi vyjela papír z komputera, kaj to bylo přesně podle abecedy a i z datu mama, dokdy to třeba vrátit. Musím si to doma založit na viditelné místo. Nechtělo se mi jíst na oběd ven, tu jsem si v Delvitě koupil kilo hrancli. Doma jsem to narval do friťáka a pouvažoval, či si dať další DVD anebo knížku. Vyhrala stříbrná placka, bo u tého můžu jesť a navíc mám úctu ku knížkám a s masnými pazurami by to dopadlo zle. Film stal za guvno. Jakýsi shocking hazard, sami zombici, Dada, co zpívá Harantum ty přihluplé songy, tam balila jednoho do pali šutrem a potom mu brokovnicu zrobila plastickou operaci u ksichtu. Vypnul jsem to, dožral hransle a vytáhl tého Kinga, osvícení. Čítal jsem celé odpoledně. Tak jsem se do toho zažral, že jsem si ani nevšimnul, že už se venku setmělo. Jak už jsem nemohl vydržet scani, mrknul jsem do temné přecíně a v duchu jsem si nadal, že jsem jak malý cip. Ale fakt tam byla tma a vypínač tak daleko. A i bych se vsadil, že se tam cosi pohlo. Chvíli jsem čekal, jestli se samo nerozsvítí, anebo se mi přestane chceť, nebo cosi vyskočí a rafne mě do dupy. Ale nic, kura asi mi šibe. A nebo ta tatárka byla stará. Jak už jsem si myslel, že scipnu jak ty chode brahe, popadnul jsem Klanciho, mrsknul po vypínaču, utíkal se vyscať a za zpátky do bezpeča obyvačky. Po osmé jsem si pustil Kukingovi misky, bez zvuku, aby mi bylo veselejší. Kurník šopa, ten chachar musel mít dětství jak cip, jak píše také knížky. Dál jsem čítal a jsem tam mrknul na ty krásky v bedni, ale žádná se mi tam na první pohled nepozdávala. Ještě, že jsem měl vyplý zvuk, bo ten pajtaž, co to každý rok uvaďa, je mi rok od roku protivnější. Ani nevím, kterou Robku nakonec vylosovali, bo z té kultury jsem byl tak unavený, že jsem těsně před koncem dostal Kingem dopisku a usnul.

rodinama držet pokupě. V nedělu jsem dorazil k mamě pro jistotu přesně na 12, kdyby měla jakési hlupé napady ohledně roboty. Kurník šopa. V poslední době se jaksi často scházíme celá rodina, bo tam zas byla segra s harantami a dokonce aj ten její pajtaž Mírek. To ten půl rok uletěl jaksi rychle, pravil jsem. Segra se na mě podívala, jak by se mi rozšlapnul barbínu. Radši jsem sklapnul pisk, bo jak je včil už celkem teplo, ten vůl přišel enem v triku s krátkým rukavem. A to, co on má na rukách, mám já na stehnu. Fotr sám chlap jak hora už měl paru razy blbé pindy, jestli náhodou nejsem adoptovaný. To, že Mírka má máma rada jak o synu v říti, už jsem říkal. Ale čemu za to musím trpět já? Na nedělní oběd bylo risotto s čímsi divným ve vnitřku. Kura, Eurestá jí doma. Risotto on nenávidí tak jak bubilková zrcadlo. Moc mu to nelezlo, ale zežral to celé. V Tibetu mu asi nevyvařovali. Po obědě jsme dali kafe a máma začala fantazírovat, co by jsme mohli příští týden na zahradě zasadit. Tuž já bych aj věděl, ale nevím, jestli je Semtex volně prodejný. Asi se mě vypadal moc značený, však kdo by byl po takým blafu. A tak mi hned přidělila nové přeryti zahrady. Tuž do dupy, deprem jsem si spravil hřbet a už zas se na to můžu vysrať. Fotr nalel po půlce, segřinému gizdovi pro jistotu menší, bo mu určitě ještě nezapomněl jednu oslavu maminých narozek, jak se pajtaž přikuřil a chtěl tancovat na stole. Volovině došlo, že má horní desku skleněnu. Mama jak si dala slivku, jak by do ní pustili elektriku. Kecala o zahradě, o okolí, o susedách a nebyla k zastavení. Nakonec ju osvítil duch starého Mičurina. Prý by jsme mohli na zahradě zasadit kobzole, hrach a čemu ní aj oves. Tuž to bylo už aj na fotra moc. Bylo vidět, jak mu zaskočilo, ale držel pisk. Mama dal mlela tu svoju samomluvu, že to bude asi malé, že by bylo dobré přikupit jakýsi větší pozemek nebo kus pola. Tuž a jak by už byl pozemek, že by jsme tam mohli trávit léto, však na co jezdit kajsik do říti a utracať hektáky. To už aj segra znejistila, bo už se asi viděla, jak tráví dovolenu na polu, opaluje se mezi řádkami kobzoli a kupat se chodí do dětského nafukovacího bazenka. Nenapadněž duchla do tého jejího, aby co si řeknul, ale ten držel pisk, bo seděl naproti fotra a navíc má k robotě na zahradě odpor. Od doby, co posekal zahonky kompletají ze skalku, už mu mama radši robotu nedává. Mama čím dál nadšenější nasměrovala svůj mamolok na mě. Zavčasu jsem se ju snažil zarazit, že já dovolenu ani neplánuju, bo furt enem robím a robím jak starý žabčík. Sem tam mě napadně, že mama má v pale membranu. Jak mluví, tak neslyší. Začala mi to ličit v růžových barvách, jaké to bude fajné. Z ničeho nic se do hovoru přidal Fotr. Při nejlepší bude si na to nové pole pořídit slípky a husu. Pozor, Fotrovi už nenalívať. Mamě se zasekla huba a chvíru na něho čuměla, jak třináctka na maminého Robertka, bo nepochopila jeho ironiu. To byla voda na mamin mlin. Fotrův napad hned adoptovala a vylepšila aj obravka. Nakonec aj začala plánovat, koho pozve na zabíjačku. Všetci jsme už pochopili, že mamě do žradla musel kdosi ksypnout jakési vitaminy na povzbuzení mozku, bo to inač nebylo možné. Segra ale stejnak měla bobky, že místo vyvalování v plavkách na zahradě bude pleť hektary, tuž pod stolem kopala do tého svojeho inteligenta, ať tež cosi žblepně. Mírek je, slušně pověděné, jednoduchý, ale jinak je blbý jak tago. Jak se chtěl zastať segry, tuž pravil, že to není dobrý nápad, že už mají na dovolenu cosi objednané a přece nebudu okopávat kobzole a starat se o bravky.
Mama zhasla, jak když dupně tě na králíka Dura celá, a skoro jsem viděl, jak se jí bělmo zatáhlo černou foliu. Pravila mu, že ať se nestará, že takého pajtaša, jak je on, by tam stejně na robotu nechtěla. Že má fajného šikovného synka. Hura, čím jsem si to zaslužil? Do tého segra, že Mirek není žádný pajtaš a že ta skalka tenkrát, že to bylo nedorozumění. Z pokojíka přiletěla nejmladší se zoptať, co je to pajtaš. Její bracha ju odtáhnul zpátky a zaslechnul jsem cosi o uchylákovi. Mala se rozbrečela, že tata není žádný uchylák. Do tého Mirek, že mama ho vůbec nezná, jak mu furt enem nadává. Do tého zas mama, jak ho může znať, jak on je furt v Krymě. On zazná to, že měl enem podmínku. Do tého tata, že podmínka ne podmínka, Krymoš je Krymoš. Mirek to završil pamatnou větu, kterou náš byt ještě asi neslyšel. Vy tomu tak rozumíte? Vždyť jste jenom havíř. Tuž také poklidné rodinné odpoledně. Pochopil jsem, že za kusek asi nedostanu. V klidu jsem dopil kafe, rozlučil se, ale stejně mě asi přestanřevně slyšeli a pomalu jsem šel do přecině. Ještě jsem zaslechnul cosi o gizdách, co už nesměl překročit prach. Jak jsem se v předkloně zavazoval buty, levým okem jsem zahlídnul fotrové nohy, jak si to štraduju jistým krokem ku dveřam, a před nimi pospadku cupitaju nohy tého segřiného přicmrdavača. Tata ho držel za limec pod bradu, otevřel dveře a vyhodil ho na chodbu. Buty za ním letěly o vteřinu pozdější. Segra v obyvačce ani necekla, bo to nebylo poprvé, co se ti dva kohuti porafali. Akurát, že vždycky to skončilo enem u přetlačování. Tuž to vítě. Havíři, ti se s nikým neseru. Na druhou stranu, obravku a kobzolách asi u nás dlouho nepadne ani slovo.

pouty na kolcach. V sobotu bylo venku pěkně, tak jak už by bylo leto. Cítil jsem, jak ve mně jaro zapíná jakési divné mechanizmy. Tu jsem se vzdor chuti na pivo vydal odpoledně do Komeňáku. Jak jsem procházel kolem čapkarni, vzpomněl jsem si, jak jsme se tam minule chtěli kupat s Jarinem a Marcelem. No magoři. Enem jsem vlezl do parku, malé mě sejmuli taci dva malí gizdi na kolách, co robili závod z tého mini kopca. Ale co, však jsem byl též mladý, pravil jsem si, jak jsem si oprašoval řiď od hliny. Zašel jsem mrknout na Ostravicu. Poprocházal jsem se kolem těch lavek a vzpomínal na svoje první robky, jak jsem jim tam kdysi ještě jako mladý vlasatý chachar zkoumal ty nateklé hrudníky pod trikami. Kura to byly časy. Radši nespomínat. Zaplašil jsem vzpomínky a přepnul na včil. Kolem lavek se proháňaly fajné robky na kolečkových bruslách, s dupami napresovanými do úplých kraťasů a s mini trikami těsně nad bruch. Krom jedné, které visel lalok, jak pytel na zmije přes pasek a které se to triko vyhrnulo asi omylem, mě všecké tak jaksi k vnitřně oslovili. To fajné počasí se mnou robí divy. Do dupy s Jarem. Jaruna na mě sere jak na placatý kameň. Milena už tež přes měsíc mě volala. Tuž asi jsme se rozešli. Dana od dřevoprodeja si asi zpátky nabuchla tého jejího bývalého pajtaša, bo jak jsem jí raz volal, vzal to jakýsi gist a představil se jejím příjmením. No a susedku od vedle se od jistého šmigrůsta bojím potkať. Budu se muset poohlednout po jakési k nové robce. Však už mám ty roky, kdy už by bylo třeba zasadit to semeno na ten strom a robka nastalo nikde. V robotě je to na guvno. Tam jsou samé zadané, anebo hlubé plonsky. A v hospodě si naváleny narazím tak akurat připitu servírku, co vypadá jak hejma, anebo jakéhosi kranďáka na chlopským hajzlu. Ta jak raz Jura ve čbáně. Ten vůl si tého všimnul, až u nich ve vchodě, jak se začali obírat. 14 dní se s námi potem mě bavil, že jsme ho nevarovali. Do dneska i nevíme, jak to vlastně dopadlo. Bo jak na to přijde řeč, jak si vždycky zmlkne a začne o čímsi k jiným. Tuž ale taky zúfalec ještě nejsem, abych nepoznal babu. V tým parku jich bylo jak lidi v češině na burze. Že by jakási nová moda. Tuž to vypadá zajímavě, že bych to teď zkusil na těch bruslách, zauvažoval jsem. Však na ledních umím a na těch kolcových to zas taky rozdíl nebude. Aspoň budu moderní. Všetci kolem vypadali, jak by se s nimi narodili na nohách. Tuž to bude jednoduché. Akorát ty chraniče a přilby se mi moc nelíbia. Někteří lidé v tým vypadají, jak by šli na maškarni za dominatora. Tuž to já nejsem žádný měkoň. Já přilbu nepotřebuju. Na pondělí po robotě jsem si naplánoval projít se centrem po sportovních obchodách s tím, že si kupím ty jezdící buty. Bazary jsem radši vynechal, bo kolo brusle z bazaru se mi jaksi ekluju. Nerad by sem, aby mi v plné rychlosti uletělo keresik kolco a já jsem se s rozrazenou lebku přidal k tým dvům pajtašům na památníku, kteří ukazují cestu ven z Komeňáku. Škoda mluvit. Jak by se na mě v těch sportshopách domluvili? Nejlevnější brusle stály 4 litry, tuž běžte do rupy. Co je na tým také drahé? Za 4 litry mám lacnější kolo, no ni? Však jsou to NM buty s přišrubovanými kolcami. V posledním kramě jsem se už